92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tři.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: Relax.
0: Relax Radio. Relax Radio.
2: Chicken. Fiedersky. I. What up? Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc

listen, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten nůž.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy.

0: události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. května. Tento den v roce 1940 se v Parmě narodil italský režisér Bernardo Bertolucci. 12 let po něm také herec, který si vyzkoušel i roli Jamesa Bonda, Pierce Brosnan. V 60. letech minulého století se například narodili Chris Novoselic, basák Nirvany. A v americkém státě Indiana přišla na svět Janet Jackson. Mezi dnešní oslavence patří ještě Vladimír Merta nebo zpěvačka Gabriel. Ta je ročník 1970. 16.5.1879 měli premiéru Dvořákovo Slovanské tance. Roku 1986 se poprvé na plátně objevil film Top Gun. Ten samý den i rok se původně mrtvý Bobby Ewing vrátil do seriálu Dallas. 6 let předtím skolaboval kytarista skupiny Queen Brian May na pódiu během koncertu.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Relax Radio
8: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
7: Relax Radio.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dát dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.

čtvrtek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Máme 10 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnešek bude bohužel převážně zatažený také s několika přeháňkami, přičemž ty srážky budou k večeru ubývat a teploty 13 až 16 stupňů Celsia. V této hodině, tedy mezi 10. a 11. se například vypravíme do Švýcarska, a to na právě probíhající mistrovství světa v ledním hokeji, ale nebojte se, nebude to určitě jenom o sportu, budu pro vás mít také třeba pozvánku na zajímavou kulturní akci, a nebo se proletíme letadlem. A tohle to už je hudební pozvánka, bude například Bryan Adams a Back to You. Hezkou sobotu.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.
3: Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tak tohle to byl song z roku 2014, jmenovala se Crazy Stupid Love a naspívala ho zpěvačka, která se tehdy jmenovala Sheryl Cole, dneska se jmenuje Sheryl N. Tweedy. To, že se často mění jméno, je spojeno s tím, že se prostě jednoduše občas vdá, pak se zase rozvede, znova se vdá. Momentálně myslím, že nemá žádného manžela, alespoň podle toho, co jsem dohledal na internetu, nicméně už byla třikrát vdaná a to je jí přitom jenom 42 let. Na druhou stranu je to velmi hezká holka, nedivím se, že se prostě nápadníci jenom ženou a tak tedy prostě holtý občas někdo svede, ona si ho vezme, pak se zase rozvedou, svede jí nějaký jiný, no však to znáte. Každopádně tohle to byla písnička o lásce, se kterou tedy Sheryl má očividně bohaté zkušenosti.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: šampionát.
1: Ano, je to tady, začalo hokejové mistrovství světa, hraje se ve Švýcarsku. Češi do něj vstoupili docela úspěšně, protože se jim podařilo včera porazit dánský tým, tak to je dobrá zpráva. No a dneska uvidíme, jestli navážou na to svoje včerejší, prostě na to, že se jim dařilo. Dneska hrají Češi se Slovenskem, skupina B, dále Slovensko, Norsko, Itálie, Kanada ve skupině A, Velká Británie, Rakousko, Maďarsko, poměří síly s Finskem a Švýcarsko s Lotyšskem. Tak držme našim palce, ať se jim to podaří.
2: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Já tady mám pro vás pozvánku na festival Zázraky vína, který se koná za týden, tedy v sobotu 23. května od 2 hodin odpoledne na Komenského náměstí v Novém Strašecí. Těšit se můžete nejenom na vinaře, ale třeba i na taneční a hudební vystoupení. Připraven bude také program pro děti a chybět nebude ani večerní koncert, kde vystoupí Petr Bende a Band. Vstupenky na letošní Zázraky vína si můžete vyhrát dokonce příští týden tady u nás na Relaxu.
1: Relax Radio. Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V tuto chvíli nemáme žádné větší komplikace na dálnicích v našem regionu, pokud ale vyjíždíte z Prahy po dálnici D1, tak počítejte s tím, že za sjezdem na Benešov, to znamená za nějakým 21. kilometrem, jak se opravuje ten most přes údolí, tak tam je menší zdržení v omezení, ale je to pouze na 2 minutky, takže nic strašného se neděje. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Rádio.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Možná jste slyšeli už mnohokrát o tom, kterak si nějaký pár užíval milostný hrátek v letadle. Teďka podobný případ zaznamenali v Latinské Americe při 7-hodinovém letu z úplného jihu Jižní Ameriky kam si do Střední Ameriky. Co je na tom všem pikantní, že k těm hrátkám jednak nedošlo na toaletách, ale přímo na sedadlech v business třídě. No a ten dotyčný pár se seznámil během letu. Oni se neznali, no ale ten let trval 7 hodin, seděli tak vedle sebe, začali si povídat a pak je napadlo, že si prostě jak si ten let nějak zkrátí. Jenomže bylo to vidět, viděli to ostatní jaksi cestující, takže tenhle ten pár byl poté zadržen, dokonce po přistání je sebrala policie. No a co je možná trochu nepříjemné pro dotyčného, především pro dotyčného, ne pro dotyčnou, čekali na ně rodiny. Dotyčná, ta se jmenuje Sandra, tak ta je rozvedená, ovšem ten chlapík, jistý Mauricius C., tak ten má manželku a děti. No a vzhledem k tomu, že ho teda na letišti sebrala policie, tak asi bude muset doma vysvětlovat, co se stalo. Nakonec dostane buď to pokutu, anebo bude muset přispět na nějakou dobročinnou organizaci. Vězení úplně nehrozí, ale asi to bude mít hlavně nepříjemnou dohru především doma. Zároveň je docela zajímavé, i v jakém věku se toto odehrálo, nebyli to vyloženě mladíci, muže bylo 55 a té ženě 60. No, tak zároveň jsme si odpověděli na otázku, jestli to v tomhle věku ještě jde.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Přiznám se, že rád řídím, a tak jsem párkrát přemýšlel o tom, že bych si zkusil práci taxíkáře. Prostě bych celý den seděl v autě, řídil, jezdil a byla by to zábava. Ale pak jsem si řekl, že to asi dělat nebudu, protože občas musíte vozit lidi, kteří nejenom, že jsou nepříjemní, ale můžou být třeba i nebezpeční, protože jsou pod vlivem alkoholu, drog, a nebo prostě jednoduše jsou to lidé, kteří hold se chovají nějak nevhodně. A zapravdu mi teďka dala zpráva, která přišla teda až z Turecka. Tam se stala taková věc, že do taxíku nastoupil chlapík s holkou. Jenomže nebyli to obyčejní cestující, oni chtěli vyloupit nějakou banku. Měli u sebe zbraň a toho taxíkáře si vlastně vzali jakožto rukojmího. Bohužel v tu chvíli už pronásledovala policie, tak toho taxíkáře nutili za tady jaksi pohrůžky, že použijí zbraň, aby před policisty ujížděl. On opravdu ujížděl, přijeli ale do ulice, která byla zatarasená policejními vozy, takže to vypadalo dost drsně. No ale ten taxíkář se v tu chvíli natáhnul na ta zadní sedadla a dokázal toho ozbrojeného lupiče nakonec přemoc. Velký to hrdina, přiznám se, že nevím, jestli bych si takhle dokázal poradit s tím, kdybych náhodou měl nějakého nezvaného hosta nebo nezvaného zákazníka v podobě bankovního lupiče.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máme 11 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia nás čekají dneska, přičemž obloha bude spíš zatažená, sem tam nějaké ty přehánky nebo déšť. Večer ale bude potom jak těch srážek, tak také oblačnosti ubývat. Co jsem si pro vás nachystal na další hodinu? Tak například si zatančíme s robotkou, která umí skvěle tančit a také skvěle zpívat, a nebo se projedeme po Mosteckém okruhu ve vojenské technice. I takové věci tady pro vás mám nachystané, no a kromě toho samozřejmě nesmí chybět nějaká hudba. Ano, Miraj nám nabídne Jahodu, ale kromě Miraje tady budou také třeba, co já vím, Ed Sheeran.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

Tohle to byla novinka, tady je novinka. Ona to vlastně není novinka, novinka je to v tom, že se jedná o letošní remix od Davida Getty. Tahle ta písnička Just the Way You Are původně pochází od italské dívčí skupiny Milky z roku 2002. Letos se stala virální díky jednomu videu na TikToku, kdy to zremixoval australský DJ Mal Grab. Ona předtím se ještě objevila v jednom jaksi takovém videu, kdy tuto písničku pokřikovali fanoušci fotbalového klubu Manchester City při zápase. No a pak si toho všimli někteří umělci, začali to remixovat a vy jste teďka měli možnost slyšet remix od Davida Getty, který vyšel letos 1. května, takže před necelými 3 týdny. Jedná se tedy o novinku, ale jak to tak? Neříkám, že bohužel, ono to asi možná je tak dobře a je to správně. Je to věc, která je prostě remixem starší skladby. Konkrétně tato skladba tedy vyšla v tom původním znění před skoro 24 lety 19. srpna 2002.

0: Tohle to byly sladké polibky, které nám dala kapela Squeezer. Ano, sladké polibky, to je krásná věc, když máte tedy jaksi od koho je přijímat. Možná brzy již nastane čas, kdy ten, kdo prostě nemá žádného partnera, partnerku, tak si pořídí nějakého robota a s tím robotem bude moct dělat spoustu věcí. Já tady ale teďka nebudu mluvit o robotech nebo robotkách, které by dokázaly nahradit klasický vztah nebo nějaké milostné hrátky, ale o robotce Sophie, která předvedla v Hongkongu své pěvecké nadání. V Hongkongu se totiž konal orchestr zaměřený na téma umělé inteligence. A společně s lidským orchestrem zaspívala humanoidní robotka Sophia. To znamená, že tam prostě hrál normálně orchestr s dirigentem, tak jak to známe, když třeba přijdeme do nějaké opery nebo na prostě koncert vážné hudby. No a ta zpěvačka byla robotka. Byla udělaná tak, že vypadala jako ženská, byla pokrytá umělou kůží, aby pokud možno co nejvíce se podobala živému člověku. Měla krásné šaty, krásnou večerní robu, dokázala se pohybovat, chodit, také různě rozkládat rukama, že jo, většinou ty pěvkyně tam nestojou, nestojí úplně jako štajf, jo, že by se nehejbali, tak ona se hýbala a nádherně zpívala. Co je zajímavé, že dokonce dala, jak to pěvkyně dělají, i rozhovor do médií a řekla, že ačkoliv jakožto člověk neprožívá nějaké emoce, tak se snaží prostě simulovat to spojení, aby diváci byli nějakým způsobem vtaženi do tohoto koncertu. No, tak kromě toho, že se musí už spousta lidí bát o svou práci, že jim seberou roboti a nebo umělá inteligence, tak aby se začali bát také operní pěvkyně.
1: Relax Radio.

0: jako Jauda, co tě našle, háčku daj.
1: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
2: No jo, právě zahrada, zase jí dát dohromady, aby trochu vypadala.
1: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
2: A kde tu firmu najdu?
1: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
2: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
1: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
2: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
1: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

Půl dvanáctá, to je krásný čas, co říkáte, možná už doma připravujete někde třeba oběd, no a nebo si chcete užít nějakou adrenalinovou zábavu. Tak trochu adrenalinu si užili tento týden vojáci ze Žatce, když vzali pandury, tedy takové ty obrněné vozy, které mají k dispozici, a jezdili s nimi ve škole smyku na Mosteckém okruhu. Tak si

0: Apropo, když jsme u Mosteckého okruhu, tak v Mostě teďka dělají takovou zajímavou akci, a to sice, že si můžete ten závodní okruh projít pěšky, a to vždycky poslední neděli od 6 večer. Pokud se chcete podívat do zákulisí Mosteckého okruhu, nebo se třeba po něm projet na kolečkových bruslích, na kole, na koloběžce, a nebo si ho prostě jenom proběhnout, projít, tak máte možnost poslední neděli vždycky od 6 večer. Poslední neděli, tedy v měsíci, což bude například příští týden.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Úžadce je na prodej zámek, tak pokud byste chtěli bydlet na zámku, máte šanci, konkrétně v Libuřicích na Žatecku. Barokní památka z roku 1737 leží přímo v centru obce a majitel, kterým je firma, která tady měla teďka vlastně takovou opravnu pro svá nákladní auta, se rozhodla, že tento zámeček postavený na místě středověké tvrze takzvaně střelí, a to za krásných 10 milionů korun. Takže pokud byste chtěli bydlet v Libořicích na zámku, tak ten zámek je teďka na prodej, a to za krásných 10 milionů korun. Těch zámků se na Žatecku v poslední době prodávalo víc, například v Milčevsi anebo třeba ve Vršovicích. No a před několika lety se prodal také zámek v Polákách, kousek vlastně od Kadaně, mezi Kadaní a Žatcem, přímo na břehu Nechranické přehrady. Tahle ten zámek si koupil jistý Miloš Dempír, tou dobou pracoval jakožto kastelán na hradě Svojanov na východě Čech, v podstatě na pomezí Čech a Moravy. A on dojížděl jednou nebo dvakrát do měsíce právě do těch Poláků, což bylo 300 kilometrů. Navíc jezdil ještě svým starým Moskvičem, je to zároveň sběratel Moskvičů, a jezdil se dívat právě na tehle ten zámek a jezdil ho tam opravovat. Teď se mu ho podařilo z velké části opravit, byť ty práce samozřejmě stále pokračují. Ten zámek je přístupný, no a sám pan majitel tam provází. Je to velký nadšenec do historie, takže pokud byste nevěděli, kam si udělat výlet teďka třeba o víkendu, tak klidně vyražte právě na zámek Poláky mezi Žatcem a Kadaní a pan majitel vás tam rád velmi provede a poví vám třeba i o tom, jaké to je vlastně zámek. No a pokud byste náhodou opravdu uvažovali o tom, že si nějaký zámek koupíte, tak právě s Milošem Dempírem na zámku Poláky to můžete probrat. On už tu zkušenost má, zámek kupoval a určitě vám dokáže poradit, jak se taková věc dělá a také, jak se potom ten zámek opravuje, jak se třeba schánějí peníze a dotace, abyste na tu opravu nebyli úplně sami.

Tak, co tady pro vás mám teďka? Jednoho agresivního bobra, ten napadl v Ostravě psa a dokonce i malou dívku. Městské policie ani hasičům se nepodařilo agresivní zvíře odchytit, ale doufají, že se jim to brzy podaří. No, to jsou věci. Tak bacha, když se někde procházíte místy, kde jsou bobři, aby tam nebyl nějaký agresivní bobr a neublížil vám.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: A je tady 12. hodina, tedy pravé poledne.
1: Relax Radio.
0: Jaké počasí nás čeká zítra, tedy v neděli 17. května, teploty 15 až 18 stupňů Celsia, v Polabí dokonce 19, ráno bude jasno až polojasno a během dne se objeví oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky. Pozor, pokud se někam vydáváte dneska večer, protože přes noc nás čekají přízemní mrazíky. Mám nějakou zamrzlou pusu a to jenom mluvím o přízemním mrazíku. Na co se podíváme v této hodině, třeba do teplé Itálie, tam totiž jedno letovisko čelí invazi pávů a nejen o tom bude řeč a samozřejmě nebude jenom se mluvit, budeme také hrát například o Pěta Radeček.
2: Chtěl jsem jen říct
0: o Pěta Radeček, za chvíli tady na relaxu.
1: Martinem Karlíkem.
3: Sobota s Martinem Karlíkem.
1: Relax Radio.

0: Tohle to byla písnička, která se jmenuje Sakr od kapely Jonas Brothers. Jonas Brothers jsou opravdu bratři Jonášovi nebo Jonasovi. Tahle ta kapela vznikla v roce 2005. Kluci spolu vydrželi do roku 2013. Jsou to celkem tři bráchové, a to sice Kevin, Joe a Nick. Jsou z amerického New Jersey. V roce 2013 se ale nějakým způsobem rozpadli, přestali spolu fungovat. Nicméně po pár letech si řekli, že by to zase mohli zkusit. A právě tahle ten song, který jste teďka slyšeli, tak byl první, který zveřejnili, když začali opět koncertovat, a to sice v roce 2019. No a od té doby jim to pořád klape a ta kapela stále funguje. Takže to byli Jonas Brothers, 9 minut po 12. hodině na relaxu.
1: Relax.

0: 14. května dneska a to je den, kdy například v roce 1975 první žena Japonka Juko Tabei stanula na Everestu. V roce 2007 se tam na tu nejvyšší horu světa dostala mimo jiné také druhá Češka, a to sice Klára Poláčková. Maria Stuartovna utekla v tento den roku 1568 ze Skotska do Anglie a třeba Nikola Tesla představil výhody střídavého proudu. A co dalšího přinesl tento den v minulosti?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 16. května. Tento den v roce 1940 se v Parmě narodil italský režisér Bernardo Bertolucci. 12 let po něm také herec, který si vyzkoušel i roli Jamese Bonda, Pierce Brosnan. V 60. letech minulého století se například narodili Chris Novoselic, basák Nirvany. A v americkém státě Indiana přišla na svět Janet Jackson. Mezi dnešní oslavence patří ještě Vladimír Merta nebo zpěvačka Gabriel. Ta je ročník 1970. 16.5.1879 měli premiéru Dvořákovo slovanské tance. Roku 1986 se poprvé na plátně objevil film Top Gun. Ten samý den i rok se původně mrtvý Bobby Ewing vrátil do seriálu Dallas. 6 let předtím skolaboval kytarista skupiny Queen Brian May na pódiu během koncertu.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anofeles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel

0: Jo, jo, tohle to byl krásný song, a to sice 5 Seconds of Summer, to je docela zajímavý název, musím říct, protože si nedovedu představit, že by léto trvalo jenom 5 vteřin, ale když se podívám na to, jakou máme teďka zimu, pravda, je ještě jaro, no tak to vlastně dává možná smysl. Dobrovolní hasiči v Žebráku slavnostně pokřtili novou cisternu, nahradili tak starou Tatrovku, tu novou cisternu jim z velké části, jak se financovalo zastupitelstvo místní obce, nebo tedy obec, no a tak díky tomu prostě mají v Žebráku novou hasičskou cisternu. Já myslím, že to je dobrá zpráva a teď si dáme Electricity.
1: Relax

0: Teď se vydáme do Itálie, tady mají totiž problém s ptáky, a to konkrétně s pávy. Ti se jim tady přemnožili, ne tedy úplně v celé Itálii, ale pouze v jednom italském letovisku, které se jmenuje Punta Marina, je kousek od Raveny. Každým rokem tady mají prostě hodně pávů, jenomže ono jich rok od roku přibývá a v době páření dělají hluk. Znáte to, takové to, jo, co se ozývá v těch zámeckých parcích třeba, kde mají pávy. Tak tady už si stěžují, co s tím. Na jednu stranu samozřejmě chtějí dopřát pávům, aby se mohli v klidu pářit a vyvést mladé. Na druhou stranu lidé se nevyspí, zároveň taky občas nějaký ten trus po nich zůstává, takže s tím je docela velký problém. No tak uvidíme, jak to dopadne. Nicméně jeden místní cukrář, tak ten prý nabídl lidem z jiných měst, jestli by si náhodou nechtěli nějakého páva adoptovat. No, celku zajímavý nápad, co říkáte?
1: Relax Radio. Relax.

0: jedna hodina.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Co nás čeká zítra? Počasí bude o trochu lepší než dneska, 15 až 18 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno, ale během dne se postupně začne obloha zatahovat a vyskytnou se přehánky. Pozor, pokud někam míříte dneska večer, v noci se můžou objevit i přízemní mrazíky. Skákat do různých fontán a kašen se rozhodně nevypadá.

0: Tohle to byl Dream Boy, což je novinka od kanadsko-filipínského zpěváka Joseho Miguela Velosa, což je mladík, kterému je nějakých 23 let. On si říká Miko a vy jste teďka mohli slyšet tady jeho novinku, kterou jsme si hráli 9 minut po 13. hodině tady ve vysílání Relaxu. Dneska je sobota, 16. května. Přemysl slaví svůj svátek. Za chvíli se podíváme na hokej a potom třeba taky na zajímavou akci, kam můžete vyrazit příští týden.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: hokejový šampionát.
1: Tak pojďme se podívat na ten slavný hokejový šampionát, který se koná v těchto dnech ve Švýcarsku na mistrovství světa v hokeji. Dobrá zpráva nepřišla od české reprezentace, protože Lukáš Dostál, brankář, neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí nakonec, což tedy znamená, že český tým se musí na hrách ve Švýcarsku spolehnout na duo Josef Kořenář a Dominik Pavlát. Ono se to tak nějak tušilo, že pravděpodobně Dostál nedorazí. Dneska tu zprávu dopoledne potvrdil generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šlégr. Jinak Čechy dneska čeká před ve 20 hodin a 20 minut zápas se Slovenskem. Bude to tedy zápas ve skupině B. V tuto chvíli už se hraje. Hrají Britové s Rakušany. Tam je stav zatím 2-3 pro Rakousko. Probíhá druhá třetina. Druhá třetina se také hraje v zápase Slovensko-Norsko, tady vede Slovensko 1-0. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Samozřejmě o dění ve Švýcarsku na hokejovém mistrovství světa vás budeme i nadále informovat v našem speciálu tady na Relaxu.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. Největší věci. Relax Radio.

0: já tady mám pozvánku na festival Zázraky vína, který se bude konat příští sobotu, tedy 23. května od 14 hodin v Novém Strašecí na Komenského náměstí. Těšit se můžete nejen na vinaře, ale také třeba na taneční a hudební vystoupení a připraven bude i program pro děti. Chybět nebude ani večerní koncert, kde vystoupí Petr Bende a jeho band. Vstupenky na letošní Zázraky vína nemusíte nikde složitě schánět, protože na tuto akci, která se koná příští sobotu v Novém Strašecí, se o lístky bude příští týden soutěžit u nás na Relaxu.
1: Relax Radio. Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A v tuto chvíli dobrá zpráva pro všechny řidiče, protože v našem regionu není nikde na dálnicích žádná komplikace. Pravda, po D0 teďka směrem od Ořechu k Zbraslavi jede auto údržby v odstavném pruhu, ale to je tak asi jediný problém, který tady vidím na všech možných dopravních hlášeních. Jezděte každopádně opatrně, ať to tak zůstane a hlavně, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

do té fontány di Trevi, která je tak strašně oblíbená, v Římě se nevyplatí. Už se o tom přesvědčilo několik turistů, kteří to udělali, případně se snažili do ní vlézt, a teď to zase udělal jeden 30-letý turista z Nového Zélandu. Skočil tam dokonce šipku, jeho kamarádi to natáčeli všechno na telefon, no ovšem dotyčný si neuvědomil, že prostě tu fontánu 24 hodin denně fakt sleduje policie, takže chvilku plaval a potom už přišla policie. Dotyčný tedy dostal tu, jak se to říká, pokutu, no a k tomu všemu ještě doživotní zákaz vlastně přiblížit se právě k té fontáně. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, tedy jestli se mu vlastně už nikdy nepoštěstí se na fontánu podívat. Každopádně, pokud byste k té fontáně přišli, tak co je dovolené tam házet peníze, musíte pravou rukou přes levé rameno hodit minci do té fontány a to vám prý zajistí, že se do Říma ještě někdy podíváte. Peníze, které tam takto ročně lodi naházejí, tak jsou ve výši skoro 40 milionů korun ročně. Pracovníci údržby ty mince pravidelně sbírají, no a potom je dávají na charitu.

0: belong together.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Terry Swims, Mr. Know It All.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax.

0: A je to tady druhá hodina odpolední.
1: Relax Radio.
0: Jaké počasí nás čeká zítra? Bude 15 až 18 stupňů Celsia, v Polabí dokonce až 19, přičemž počítejte s jasnou až polojasnou oblohou, ale v průběhu dne se nám bohužel bude ta obloha zatahovat a sem tam se objeví i nějaké přeháňky. Proč bude v Ústí nad Labem kovový mamut a kde bude stát, tak to si řekneme za malou chvíli a k tomu si taky budeme logicky hrát. Lady Gaga a její Poker Face na vás čeká, ale k tomu všemu třeba také Celebration. Už za chvíli. Hezkou sobotu a Přemyslům všechno nejlepší k svátku.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle to byli kluci, kteří si říkají Prezioso a Marvin. Prezioso jsou dva italští bratři a mají dokonce příjmení Prezioso, takže precizní, velmi to zajímavé. No a tihleti dva bratři se spojili s dalším kolegou, vytvořili trio a produkují takovouhle zajímavou věc nebo takovéhle zajímavé songy, které jste právě teďka měli možnost slyšet. Konkrétně tohleto byla už starší záležitost jejich, ale já myslím, že dokázala příjemně rozhoupat každého i takto během sobotního trochu zamračeného a deštivého odpoledne. Stále posloucháte Relax, je sobota 16. května, Přemysl slaví svátek a teď si dáme Ty a já.
1: Relax. Relax Radio.

Před krajským úřadem v Ústí nad Labem bude stát kovová socha mamuta a bude odkazovat na to, že v ústecké čtvrti Bukov se nachází unikátní naleziště právě mamutu. Samozřejmě, že to archeologické naleziště nebo zajímavé archeologické nálezy v severních Čechách dost často souvisí třeba i s průzkumem, který se tady odehrál kvůli těžbě uhlí, případně přímo s těžbou uhlí. No a tahle ten mamut vlastně bude připomínat právě tu historii. Tím, že bude kovový, tak trochu bude nějak odkazovat na ten průmyslový věk, který je spojený právě s uhlím. No a k tomu všemu ještě bude připomínat, že i v Ústí nad Labem se prostě našel mamut. Tak uvidíme, jestli se to povede. Zatím se pouze řeší výběrové řízení na zhotovitele tohodle toho nápadu, ale bude to možná docela zajímavá věc. A pokud nějaký známý influencer se u toho vyfotí nebo natočí, tak je možný, že se tam jednou budou stát naprosto šílený fronty u toho mamuta, všichni budou jezdit do Ústí, podobně jako se spousta lidí chce třeba fotit před takovou tou zvláštní sochou udělanou z knih v knihovně v Praze na Mariánském náměstí.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

Asi jste slyšeli o tom chlapíkovi, který ukradl lebku svaté Zdislavy v Jablonném Podještědí, tak nejenom, že se ho podařilo už vypátrat a dokonce i najít, kde je ta lebka, ale dotyčný, jak rozhodl dneska soud, nepůjde do vazby. Písemně nicméně musel slíbit, že nebude pokračovat v trestné činnosti a že ji také nebude opakovat. No, vzhledem k tomu, že tu lebku zajistila policie, tak už asi těžko se mu může podařit se k ní opět dostat. Co on s tou lebkou udělal? On ji vzal, zalil do betonu a ten betonový blok chtěl potom hodit někam do řeky. A proč? No, nelíbí se mu, jak se církev zachovala právě k ostatkům svaté Zdislavy, že oddělili hlavu od zbytku těla a to tělo vlastně vystavují nebo různé kosti na dalších místech. Přišlo mu to prostě špatné a tak se rozhodlo, že tedy, když už má být to tělo takto nějak zničeno či naporcováno, takže opravdu, ať to tak je pořádně, a zároveň, ať už se na ní nemůže nikdo chodit dívat. Takže lebka byla nakonec tedy najita, nicméně je zalitá v betonu, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne a jestli se jí podaří z toho betonu dostat. No vidíte, já jsem si nedávno říkal, že pojedu na výlet, právě se podívat na tu lebku svaté Zdislavy, no tak teďka mám asi

záběry na webových kamerách, tak na těch nejvyšších částech hor je trochu sněhu. Ne tedy, že by se tam dalo naplno běžkovat nebo lyžovat, to zase úplně ne, ale prostě jednoduše včera tam trochu nasněžilo. Například kolem Luční Boudy je dokonce souvislá vrstva, byť velmi malá. Je to díky tomu, že je stále zima, no a k tomu všemu ještě prostě sněžilo. Upřímně řečeno, já vzhledem k tomu, že jsem takový vášnivý skutrista, hodně jezdím na skutru, tak to počasí opravdu hodně vnímám a říkám si, kde máte to globální oteplování. Protože já když náhodou vyjedu mimo město, trošku přidám, trošku zrychlím, tak musím říct, že je mi slušná kosa. A to přitom v předchozích letech už v květnu člověk mohl jezdit na opravdu dlouhé výšky, desítky až stovky kilometrů a rozhodně nemrznu tak, jako mrzne, když jede třeba jenom skladna.

0: A je tady třetí hodina odpolední.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Počasí zítra 15 až 18 stupňů Celsia, bude polojasno až jasno. V průběhu dne se ale začnou objevovat mraky a to samozřejmě přinese i sem tam nějaké přehánky. Tak pozor na to a pozor taky na nějaké noční dovádění, protože meze jsou zatím opravdu ještě velmi studené. Nep dnes v noci nás čekají dokonce i přízemní mrazíky. No a co si budeme hrát v následující hodině, tak nabídnu například How to be human. Ano, How to be human a Cat Barnes, anebo také třeba polská zpěvačka, vlastně polsko-bulharská Blanka a její solo. Už je za chvíli, tady na Relaxu. Hezkou sobotu.
1: Novinka. Na Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 16. května. Tento den v roce 1940 se v Parmě narodil italský režisér Bernardo Bertolucci. 12 let po něm také herec, který si vyzkoušel i roli Jamese Bonda, Pierce Brosnan. V 60. letech minulého století se například narodili Chris Novoselic, basák Nirvany. A v americkém státě Indiana přišla na svět Janet Jackson. Mezi dnešní oslavence patří ještě Vladimír Merta nebo zpěvačka Gabriel. Ta je ročník 1970. 16.5.1879 měli premiéru Dvořákovo Slovanské tance. Roku 1986 se poprvé na plátně objevil film Top Gun. Ten samý den i rok se původně mrtvý Bobby Ewing vrátil do seriálu Dallas. 6 let předtím skolaboval kytarista skupiny Queen Brian May na pódiu během koncertu.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dobré odpoledne, máme sobotu 16. května a 16 hodin k tomu.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Zbytek dnešního dne, tedy soboty, bude zatažený a na většině míst upršený, ale máme dobrou zprávu. K večeru začnou srážky ustávat a obloha se vyjasní. Teploty dnes vystoupají maximálně na 12 až 15 stupňů. V Polabí můžeme očekávat až o kousíček víc, 16. Aktuálně máme na Kladně 13 stupňů, v noci se tedy ochladí na 5 až 2 stupně. No a zítra to bude trošičku lepší. Nabídneme mnohem více sluníčka a odpoledne se sice na chviličku zatáhne, ale přeháňky budou spíše výjimečně, navíc se oteplí na příjemných 15 až 18 stupňů Celsia. Já vás ještě jednou zdravím, vy jste zvyklí v tomto čase ne Péťu Hrušku, ale dnes ho zastupuji já. No a já vás hnedka pozvu k takové pěkné písničce. Venku to totiž na večerní grilovačku dneska úplně nevypadá, myslím si, že na to bude zima a možná nám trošku něco sprchne, takže možná někteří z vás se chystají třeba na nějakou májovou zábavu, jako třeba já, nebo ještě lépe na parket k nám třeba do relaxu, kde nás teda déšť ani zima nepřekvapí. No a jestli dneska vyrážíte do víru noci tancovat a užít si sobotu na maximum, tak zůstaňte naladěni na vlnách Rádia Relax, protože v téhle hodině pro vás mám skvělou písničku pro tuhle příležitost. Zahraje nám Kalin svoji písničku Nad ránem, teda takovou písničku o tom, jak to dopadá, když se vydaří večírek. Berte to jako takovou hudební pozvánku na dnešní party, no a poslouchejte pozorně, protože Kalin, ten bude startovat už za malou chvíli a předtím Dave Call a Jonas Blue. Tohle je naše hudební pozvánka pro tuhletu hodinu a Radio Relax je s váma a vy buďte s náma.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Dohrává nám Jonas Blue featuring William Sinch, Mama. Je to takový vzkaz pro všechny mámy, které dneska doma budou marně čekat na svoje dcery a syny. No, nepanikařte, pokud šli prostě pařit do rádia Relax, tak to bude určitě úplně v pohodě. Miliardový hit Mama, no a teď už slíbený Kalin.
1: Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Hokejový šampionát.
1: Hokejové šílenství je po roce opět tady a my jsme s Relaxem u toho. Druhý den mistrovství světa ve Švýcarsku má za sebou první dva zápasy. Naši slovenští sousedé se ve skupině B hodně nadřeli na výhru s Norskem, kterou urvali, ale až v závěru, a to na 2-1. Rakušané si s Británií poradili celkem hladce, ti vyhráli 5-2. Hladní zpráva ale letí z našeho tábora. Trenér Radim Rulík definitivně uzavřel polní soupiskou posily z NHL a z playoff už nedorazí. Na soupisku byli dopsáni Jan Ščotka z Brna a pardubický Jan Mandát, pro kterého to bude velký debut na mistrovství. Mimo soupisku zatím zůstává jen brankář Petr Kváča, no a to nejdůležitější přijde dnes večer. V 8 hodin a 20 minut držíme palce našim, Česko nastoupí proti Slovensku, takže já myslím, že chladíme pivo, prašujeme drezy a určitě budeme u toho. Od mikrofonu zdraví Tereza.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

To jsme si s Jirkou Macháčkem a MiG-21 zajezdili malotraktorem, no a já mám teď na vás jednu otázku. Jaká barva je vaše nejoblíbenější? Může to být modrá. Modrá je prý král, podle celosvětových průzkumů je to nejoblíbenější barva lidstva. Miluje ji údajně přes 40% populace a je to prý z důvodu evoluce, protože nám evokuje čisté nebe, vodu a bezpečí. No a nejošklivější barva naopak, ta nejméně oblíbená je podle průzkumů, úplně prý ta nejhnusnější barva světa, tak to bývá prý odstín zelenohnědé oficiálně Pantheonen 448. Já teda takhle podle čísla nevím, ale dovedu si to představit. A v některých zemích se tahle barva schválně dává na krabičky od cigaret, aby lidi odrazovala od kouření. Tak jak jste na tom vy s těmi barvami? Pište nám do studia na 606 736 736.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud právě teď sedíte za volantem, tak pro vás máme čerstvé informace na dálnici D5 ve směru na Prahu za Rudnou, konkrétně mezi 5. a 4. kilometrem, pozor, směrem do centra. Probíhá tam údržba silnice, silničáři tam provádí měření, takže počítejte s krátkodobým omezením, místem projedete, ale je lepší tam sundat nohu z plynu. Pokud míříte do Prahy 6, tak pozor na Sibiřském náměstí.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Máte vedle sebe právě teď někoho, s kým vám je prostě skvěle, kdo vás dokáže rozesmát, i když máte třeba takový ten den blbec? No, tak ho chyťte za ruku a pošle tomu pusu, protože právě o tomhle bude příští písnička, která nám zahraje na relaxu, písnička opět a Radeček a všechno bude v pořádku, nebo všechno je v pořádku. A vy jste možná poznali můj podkres, který je taky od kapely opět a Radeček, ale je teda o něco starší. Je to takový ten styl, který já osobně jsem u téhle kapely měla strašně ráda, ale teda čas ukázal, že se posunuli dobrým směrem, protože takhle se jim daří mnohem lépe. A když já jsem začínala poslouchat tuhle kapelu, tak všichni její členové chodili do běžné práce, hudbu měli jako koníček. A co teda ti kluci dělali? Tomáš Polák, frontman, zpěvák, ten dlouhá léta pracoval jako novinář a šéfredaktor regionálního tisku na Šumpersku. Ondra Polák, baskytarista, jako i manažer kapely, působil v oblasti PR, marketingu a médií a více než 20 let kombinoval kapelu s klasickým zaměstnáním, ze kterého odešel až v polovině roku 2025. Aby se mohl naplno manažersky věnovat právě rozjeté kapele. Radek Sekyra, podle kterého se kapela jmenuje Radeček, pracuje jako středoškolský učitel, vyučuje informační technologie a výpočetní techniku. No a konečně Jarda Suchánek, bubeník, ten je civilním povoláním právník. Tak teď už opět Radeček, všechno je v pořádku.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: Yeah, she's at home.
1: Barry White nám dospíval Let the Music Play, no a my se dnes bavíme o barvách. Já jsem se ptala, jaké barvy jsou vaše oblíbené a pánové, stalo se vám někdy, že vás partnerka poslala třeba do skříně pro lososový svetr a vy jste se vrátili s oranžovým a to i přesto, že to pro vás prostě byla jedna ta samá barva. Tak pokud se vám tohle nebo něco podobného někdy stalo, mám pro vás vědeckou omluvu. Ženy totiž svět opravdu vidí barevnější než muži. Může za to genetika a chromozom X, na který je vázané vnímání červené a zelené barvy. Dámy mají tyhle chromozomy dva, takže tam, kde muž vidí prostě červenou nebo oranžovou, žena okamžitě rozliší meruňkovou, korálovou, lososovou nebo třeba terakotu. Já jsem teda asi divný druh ženy, protože terakotu jsem neznala a tak jsem si ji našla. No a je to taková ta barva květináče pro ty, kdo by nevěděli. Tak mimochodem i proto, že je to vázané na ten chromozom X, je barvoslepost spíše mužská doména, potká každého 12. chlapa, ale jen jednu ženu ze 200. Takže dámy, buďte dneska v obchodech na chlapy mírné, pokud budete chtít podat něco barevného, oni za to fakt nemůžou, mají to v genech. No a my si uděláme ten svět o něco barevnější z Weekend Lover Nico Santos.
2: Relax Radio.
3: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
3: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dát dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: 17 hodin a 2 minutky k tomu.
1: Relax Radio.
0: Na většině území je teď zataženo, aktuálně máme 13 stupňů, no a do večera by ta obloha se měla vyjasňovat, ale s tím souvisí tedy to, že teploty v noci díky tady tomu spadnou na 5 až 2 stupně. Na západě kraje pozor na přízemní mrazíky. Zítra tedy v neděli už bude mnohem víc sluníčka a navíc se to oteplí na příjemných 15 až 18 stupňů Celsia. My se dnes povídáme tak jako o barvách, o tom, jakou máte třeba nejraději. Napsal nám například posluchač Martin, že záleží, k čemu je barva určená, zda třeba na zeď nebo třeba oblečení. On nosí rád černou, ale na ženě má nejraději prý červenou. Tak já musím osobně říct, že já nejraději nosím také černou, ale mám ji ráda s červenými doplňky. Tak jsem si pořídila červené brýle, pásky, boty, kabelky, často si lakuju nehty na červeno, používám třeba výraznou červenou rtěnku. No a co vy? Vy jak to máte s barvami? Psát mi můžete k nám do studia na 606 736 736. Já se těším na vaše zprávy a na co se můžete těšit vy, je třeba kapela Poetika, která nám zahraje v této hodině a zahraje nám písničku Vše, co v sobě mám.
2: Vím, že ti dávám tolik, že snad víc nejde dávat lásku
0: má. Já už se na to těším a teď Grace Abrahams a Close to You.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

O tom, že si máme schovat svoje slzy pro nějaký jiný den, nám dospívala Ariana Grande a The Weeknd. No a já se s ní asi jako shodnu, já si myslím, že sobota je fajn den k tomu, abychom schovali takový ty starosti, aby jsme je hodili za hlavu, abychom prostě si užili ten zbytek týdne. No a k tomu se dokonale hodí muzika, která má, dalo by se říct, obrovské srdce. Kapela Poetika a jejich nádherný love song Vše, co v sobě mám. Frontman Ondra Brejška v něm zpívá o tom, jaké to je, když pro někoho dýcháte a dali byste mu úplně všechno. Tak pokud máte svou drahou polovičku teď vedle sebe, užijte si to společně. Poetika na vlnách Rádia Relax a jejich Vše, co v sobě mám.

Shut Up and Dance nám dospívává Walk the Moon. No a dnes je sobota, máme 17:30 za chviličku a svátek má Přemysl. No a dnes si taky povídáme o barvách. Já mám pro vás pohled do zvířecí výříše, kde hned na začátek zboříme jeden velký mýtus. Víte, proč bík v aréně útočí na červenou plachtu? Bíci jsou prý na červenou úplně barvoslepí a to, co je vytáčí do nepříčetnosti, je prostě ten agresivní pohyb matadora. No a jak jsou na tom naši domácí mazlíčci, to si povíme brzo. Zůstaňte s relaxem a teď už Cardigans a její Love Fool.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

To nám dospívali One Republic a Jelly Roll, jejich Hurt. No a občas se stane, že ty nejlepší věci vzniknou, když se prostě spojí staří známí. Možná si teď vzpomenete na některého ze svých kamarádů nebo kamarádek z minulosti. No a přesně tohle toho se stalo i ve studiu u liberecké party Atmo Music. Ti se totiž po letech znovu potkali s takovým tím chlapíkem, se kterým kdysi hráli své největší hity. Možná už víte, že to je skvělý zpěvák Jakub Děkan. A výsledkem jejich týhletý obnovený spolupráce je parádní nostalgická věc, která se skvěle hodí do sobotního podvečera. Na vlnách Rádia Relax zahrajou právě teď. Je to tedy Atmo Music, Jakub Děkan a jejich společný hit Doufám. Tak přeji příjemný poslech.

0: Líbáte se někdy na veřejnosti, jako by se nikdo nedíval? No tak pokud máte dneska v plánu rande plné romantiky, pusinkování, buďte rádi, že žijete v České republice. Ve světě za to totiž hrozí neuvěřitelné tresty. Třeba v Dubaji nebo Malajzii vás za líbání na veřejnosti čeká mastná pokuta, vyhoštění nebo dokonce i vězení. V Indii to policie bere jako veřejnou obscénost. No a vůbec nejzajímavější je to ve Francii. Tam od roku 1910 platí oficiální zákaz líbání na vlakových nádražích, protože loučící se páry prý spožďovaly odjezdy vlaků. No a přitom věda jasně dokazuje, že líbání je skvělý lék, funguje jako legální droga. Okamžitě vám vyplaví hormony štěstí, odbourává stres a díky rozšiřování cév dokáže ulevit od bolesti hlavy. A teď pozor, pánové, speciální bonus pro vás. Podle jednoho slavného výzkumu muži, kteří každé ráno před odchodem do práce políbí svou drahou polovičku, žijí v průměru o 5 let déle, mají méně autonehod a vydělávají víc peněz. Líbáte se tedy někdy na veřejnosti, jako by se nikdo nedíval? Přesně o tom nám zaspívají Simple Plan v jejich písničce Kiss Me Like Nobody's Watching.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Klak, someone else. No a já mám teď možná trošičku nepříjemné téma. Vědci a sociologové dělali takový velký průzkum o tom, co lidi na celém světě nejvíc štve a vytáčí v chování druhých. No a víte, co vyhrálo úplně nejvíc? Není to špatný parkování nebo třeba mlaskání u stolu, ale je to lhaní, faleš a namyšlenost. To lidé zkrátka neodpouští a v závisu se pak drží údajně klasická česká vlastnost závist. Schválně mi napište na naše studiové číslo 606 736 736, co spolehlivě zvedne tlak vám. Je to bezohledný řidič, kolega v práci, který po sobě nemije hrnky, nebo prostě lidská hloupost? Napište mi SMSku nebo na WhatsApp, jsem zvědavá na vaše odpovědi a teď už Jerry Halliwell a jejich hit o 10 věcech, které na druhém nesnáší. No a za chvíli taky slíbené barvy, které vidí naši domácí mazlíčci.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Možná jste poznali, že až teď nám dospívala Jerry Halliwell, její Michiko Latino a předtím Lee Kay, Ten Things I Hate About You. No a já jsem slíbila, že vám prozradím, jak jsou na tom s viditelností barev naši mazlíčci. Tak psi a kočky svět kolem nás vnímají podobně jako barvoslepý člověk, hlavně v odstínech modré, žluté a šedé. Takže až svému psovi hodíte do zelené trávy zářivě červený balónek, nebuďte naštvaní, že ho chvíli hledá, pro ně je totiž šedá na šedé a hledá ho hlavně čichem. A kdo je v přírodě takovým tím vítězem barevného vidění? Je to mořská kreveta jménem strašek. Zatímco my lidé v oku máme 3 barevné receptory, tahle kreveta jich má 16. Vidí takové barvy, které si náš lidský mozek nedokáže ani představit. Tak já myslím, že to musí být slušná party, no a před námi je party Cardigans a není, před námi je party se slzou, Mai Tai.

0: 20 vteřin po 18. hodině nám dospívali ATC jejich Around the World.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Tak zbytek dnešního dne, tedy soboty, bude takový jako zatažený, ale začne se to vyjasňovat. Aktuálně máme 13 stupňů a až se to vyjasní, tak teploty začnou padat dolů, v noci konkrétně na 5 až 2 stupně Celsia. Na západě kraje dokonce pozor na přízemní mrazíky. Zítra, tedy v neděli, už s počasí nabídne mnohem více sluníčka a navíc se oteplí na příjemných 15 až 18 stupňů Celsia. Před námi je další hodina nabitá skvělou muzikou a jednou z písniček, na kterou se můžete těšit, je třeba písnička Perfume. No a já musím říct, že parfém je pro mě jako pro ženu velmi důležitý, a to jak ten můj, tak třeba i parfém vlastně druhých. Je příjemné slyšet pochvalu na vaši vůni, že to asi jako všem nám dělá radost, když vám někdo pochválí, že hezky voníte, a ještě se ptá, co to je, a vy vlastně váháte, jestli mu to vůbec chcete jako prozradit, protože je to takový jako, co když pak budou všichni vonit stejně jako já, to už nebudu ničím, nebo budu zajímavá, ale ne zrovna tou vůní. No a pak je taky samozřejmě příjemný, když ten protějšek váš voní, když se k němu přiblížíte a cítíte, že je to prostě příjemné. A někdy se nám tahle ta vůně propíše i do naší mysli, do naší paměti a dokáže se nám spojovat právě s něčím, co nám třeba připomíná. Takže určitě máte nějaké možná vůně, které vám prostě něco připomenou. Mně je typicky třeba mojí babičku, taková ta vůně růží. No takže před námi písnička Perfume, na kterou vás teď zvu. Tak tohle bude písnička, která nám zahraje někdy po 6. hodině, respektive asi tak zhruba kolem čtvrt. Perfume, Edonix a teď už Jonas Brothers, Love Me to Heaven.
2: Relax Radio.
1: Tereza Bělohradská.
2: Tereza Bělohradská. Relax.
1: Relax Radio. Relax Radio.

One to One Me nám dospíval Jason Derulo, no a já se dívám na náš studiový mobil, protože jste se k tomu našemu průzkumu o lidských nešvarech docela dost rozepsali. Tlak vám zvedají opravdu výživné věci, třeba posluchač Davis nám napsal, že ho spolehlivě a zaručeně udivuje lidská hloupost, závist a taky neskutečná lenost. Davis, naprosto tě chápu, lenost kombinace s hloupostí je docela dost smrtící koktejl pro každého v okolí. No a zprávu na WhatsApp nám poslala taky Markéta, ta zdraví z práce a píše, nesnáším kolegyně, které převlékají kabát, jak se jim to zrovna hodí, prostě kam vítr, tam plášť. A nejhorší je, když neumí řešit věci napřímo, ale chodí žalovat řediteli a ještě tam nosí třeba dárečky. Markéto, držíme palce, ať to s takovými kolegy v práci přežiješ a posíláme nejen tobě, ale všem našim posluchačům písničku od Ionixis, která se k těm spolehlivým lidem a falešným kolegyním docela hodí. Jmenuje se totiž Suicide Blonde.

0: To byl Adam Myšík, Tvoje světy. No a teďka z trošku jiného soudku. Pamatujete takovou tu velrybu, které lidé s obrovským úsilím zachraňovali život? Příběh Keporka Katymiho, který na konci března uvázl na Mělčině v Baltském moři, sledoval doslova celý svět. Dobrovolníci ho tehdy po týdnech bojů na speciálním člunu odvezli a pustili do Severního moře. Všichni jsme doufali v happy end, no a dnes pro vás mám bohužel velmi smutnou zprávu. U dánského ostrova bylo vyplaveno tělo uhynulé velryby a odborníci potvrdili, že jde právě o tohle Timiho. Identifikovali ho podle sledovacího GPS zařízení, které měl na těle. Dánské úřady teď důrazně varují, aby se k mršině lidé nepřibližovali. Jednak může přenášet nemoci, ale zajímavější je, a to by mě teda asi vůbec nenapadlo, že hrozí výbuch, protože tam vznikají plyny. Timiho příběh tak bohužel šťastný konec nemá, ale přírodě člověk zkrátka neporučí. Pojďme si trošku zlepšit náladu a zahrajme si něco pěkného na relaxu. Třeba Afrojack, Rehab, Aura, Words on Fire.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Black and Blue, Philbo Riva, no a nám se to vlastně k těm barvám krásně hodí, Black and Blue. Posloucháte Relax a někteří z nás možná mají ještě před sebou večeři a možná někdo z vás má chuť třeba na nějaký burger nebo hranolky. No a pokud ano a zrovna třeba projíždíte kolem nějakého toho fast foodu, možná se vaše podvědomí stalo obětí promyšleného triku. My si dnes totiž povídáme právě o těch barvách a tenhle trik je barevný. Všimli jste si někdy, že skoro všechny velké řetězce s rychlým občerstvením mají loga v různé kombinaci červený a někdy třeba žlutý barvy, tak není to úplně náhoda, psychologové totiž moc dobře vědí, že červená barva zrychluje náš tep a přímo stimuluje chuť k jídlu. Žlutá ve vás pro změnu vyvolá pocit pohody, štěstí a bezpečí. Když se tyhle dvě barvy spojí, tak váš mozek dostane okamžitý signál. Tady máš hlad a tady ti bude strašně dobře. Takže bacha na červeno-žluté cedule u cest, je to past na váš zdravý životní styl, i když, co si budem povídat, jednou za čas se asi nic nestane, že jo? Každopádně z naší hudby se nepřibírá, i když jde třeba o chili. Před námi je totiž Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Dospívala nám Loy, Red Eyes, s námi u těch barev, u té červené ještě chviličku. Zůstaneme, my si o nich dneska tak jako povídáme. No a dámy, pokud máte rády červenou rtěnku, tak vězte, že na rtech nenosíte jen obyčejné líčidlo, ale historický symbol odvahy a odporu. Když totiž vypukla druhá světová válka, Adolf Hitler červenou rtěnku na ženách bytostně nenáviděl a zakazoval ji. Britský premiér Winston Churchill ale udělal naprosto geniální protitah. Zatímco veškerá kosmetika se kvůli válce přestala vyrábět, u červené rtěnky nařídil masivní produkci. Nošení výrazných červených rtů se pro ženy stalo symbolem toho, že se nenechají zlomit, nestrácejí naději a bojují za svobodu. Začalo se jí říkat rtěnka pro vítězství, takže až příště, milé dámy, nanesete tenhle červený odstín, vzpomeňte si, jak obrovskou sílu v sobě má. No a my si tu ženskou energii teď připomeneme i v hudbě a zahrajeme si Miraj. Anděl.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Sedí anděl na střeši.

O tom, že je gin in a bottle, tady gin v lahvi, nám dospívala Christina Aguilera. No a my máme 6:45, povídáme si o barvách a pokud potřebujete řešit něco ostřejšího nebo nepříjemného, mám pro vás jeden designerský trik, na který nepotřebujete žádného gina v lahvi. Vědci totiž zjistili, že existuje jeden specifický odstín růžové barvy, který má neuvěřitelné uklidňující účinky. A funguje to tak dobře, že když v Americe a ve Švýcarsku vymalovali touto růžovou barvou vězeňské cely, agresivita vězňů klesla během 15 minut skoro na nulu. Takže pokud vás čeká řešení nějakých nepříjemností, můžete zkusit tenhle trik, zařadit růžovou barvu. No a my na relaxu nabízíme Calvina Harrisa, Rihannu, This Is What You Came For.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Support Lesbians nám akorát vysvětlili, že láska je nesmysl. No a my si dneska na relaxu povídáme o barvách. Já už jsem zmiňovala, že celosvětově nejoblíbenější barva je modrá. Evokuje nám klid a čisté nebe. Ale věděli jste, že ve středověku byla modrá barva symbolem toho největšího luxusu? Já jsem to teda nevěděla, ale dočetla jsem se, že modrý pigment se tehdy vyráběl z drahokamu lápis, lazury a vozil se až z dalekého Afghánistánu. A takže byl na trhu dražší než samotné zlato. Proto si modré oblečení nebo modrou barvu na obrazech mohli dovolit jen ti nejbohatší lidé na planetě. A přesně z toho důvodu je na starých obrazech třeba Panna Marie skoro vždycky malovaná v modrém plášti. Bylo to taková velká podsta, jakou jí malíři tehdy mohli vyjádřit tím, že právě použili tuhle drahou barvu. Dnes už naštěstí modrá barva tolik nestojí, takže si ten luxus můžeme dopřát všichni. No a nám se blíží 7. hodina a pokud vás zajímá, jaké počasí bude v noci a zítra, jestli bude třeba modrá obloha, zůstaňte s relaxem.

0: 19 hodin a 2 minutky téměř k tomu.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí.
0: Někde máme ještě teď zataženo nebo nějaký ten lehký deštík, ale čím více večer, tím více se bude vyjasňovat. No a s tím bude souviset i ochlazení, které bude přicházet. Aktuálně máme 12 stupňů, v noci ale teploty spadnou na 5 až 2 stupně. Na západě kraje máme dát pozor i na přízemní mrazíky. Zítřejší den, tedy neděle, nabídne mnohem víc sluníčka a oteplí se na příjemných 15 až 18 stupňů. Jen odpoledne se na chvíli zatáhne, přesto se přehánky objeví spíše výjimečně. Já se s vámi teď lehce po 19. hodině už loučím, no ale slyšet mě můžete hned zítra od 15 do 18 hodin a já se zítra budu ptát, jestli si pamatujete na svůj první mobilní telefon. Takže pokud máte doma třeba nějaké ty historické artefakty, můžete je zatím vylovit a můžete je třeba vyfotit, abyste mi zítra mohli poslat nějakou tu fotku. No a v této i následujících hodinách nás na relaxu čekají spoustu skvělé hudby a navíc ve 20 hodin a 20 minut začíná zápas našich hokejistů na mistrovství světa proti Slovinsku. Tak já myslím, že to bude hodně těžká volba a že se dá poslouchat rádio a u toho koukat na hokej, že to bude úplně skvělá kombinace. Tak na co se konkrétně můžete těšit? Třeba Jetstream a Love Song. Ale vidím tady taky Madonu, Marshmallow, Krištof, Enrique Iglesias, Chinasky, Michael Schulte, Coldplay. Prostě je toho fakt spousta a jsou to samý skvělý písničky. Já vám přeju krásný zbytek soboty, užijte si ho podle svého a těším se na vás zítra. Ahoj!
2: Relax Radio.
1: Tereza Bělohradská.
2: Tereza Bělohradská. Relax.
1: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Musím vám říct, že na tuhle relaxádu, tedy oficiální hitparádu Relax Rádia, jsem se hodně těšil. Čekáte, že třeba kvůli muzice? Mm-mm. Je to kvůli tomu, že má moc příjemný číslo, který se dobře pamatuje. 1560. Já ty nuly na konci prostě mám rád a dobře, přece ta paměť už není úplně ideální. Tak jdeme na to, ať se tady nebavíme jenom o číslech, i když o číslech to taky hodně bude, protože máme pořadí od desítky směrem nahoru k jedničce a k tomu ještě přidáme 4 novinky. Lehce vysvětlím pro ty, kteří třeba dneska relaxádu naladili jako poprvé v tom pořadí. Ty písničky, které tam máme od 10 směrem nahoru, jsou maximálně 5 týdnů. To znamená, 5 týdnů postupují nahoru, dolů. Záleží na tom, jakým pošlete hlasy na www.radio-relax.cz. Je to vlastně vaše hitparáda. No ale protože po 5 týdnech jdou z kola ven takzvaně, tak musíme mít i nějakou náhradu. A od toho slouží 4 novinky, ze kterých téměř vždycky postoupí nějaká do toho základu a už se to zase opakuje a jde to furt dokola a dokola. Takže ty 4 novinky máme i dneska. Nejdřív ale rekapitulace z minula.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: BTS a Swim, já se s vámi dívám, no panečku, minule tady byli po čtvrtý, takže dneska, jestli se umístili v té desíce, tak tady budou naposledy, nechme se překvapit, a na čtvrtém ne, na druhém místě to byl Teddy Swims. Já tenhle toho chlápka mám hrozně rád, já jsem viděl jeho videoklipy a ty neměly chyby. Jednička. Takový rapík by se dalo říct obyčejnej Fetty Wap a Right Back To You a ono možná v jednoduchosti je síla a tady se to potvrdilo dvakrát tolik. Takže tolik, co se týče první trojky z minula. No ale, protože novinky máme 4, může se stát, a taky se to stalo, že ne všechny postoupí. To znamená, minule teda to byl hodně velký masakr, protože z novinek postoupila jenom jedna, to se dozvíte, která, to já vám včas řeknu, bude na 10. místě. A všechny ty 3 ostatní, to znamená Miko, a jeho Dream Boy a taky Mikael Schulte, Lovesick, a nebo Kid Leroy. Prostě nedostali dost vašich hlasů na to, aby se procpali do té základní desítky, takže jdou takzvaně z kola ven. Nicméně na desítce máme, pozor, máme novinku z minula do Jacket, kterou si pustíme za chviličku, a já teda jako musím říct, že ona má hodně zajímavý svoje vlastní jméno. Kdybych ji uváděl, tak bych si na to možná trošičku jako zlomil jazyk a určitě bych nemohl spěchat. Amala Zandil Dlamini, tak to je její občanské jméno. Je to raperka, to je jasný, je původem z Los Angeles, taky jasný. V roce 2018, možná si někdo vzpomenete, kdo si ji třeba sledoval, vydala svoje debutový album a to se docela dobře umístilo v hitparádách. Na 10. místě je z toho minulého kola, uvidíme, jak se jí bude dařit. Na 9. tam jsem si teda myslel, že se posunou, ale zatím se nedaří a je mi to líto, protože Fastboy to prostě, oni jsou z Berlína, já jsem říkal, já mám k Berlínu slabost, tak jsem si říkal, že byste je mohli popostrčit, ještě to nevyšlo. Beautiful Life, to je navíc o nádherném životě, takže co víc k tomu dodat, že se to možná třeba zlepší. Kouknu, jak jsou tady dlouho, 3 týdny, ještě mají čas, takže hlasujte www.radio-relax.cz. Takže jdeme na to, 10 do Jacket a 9 Fastboy.
0: Relaxáda. Relaxáda.
2: Relax Radio.
0: 10. místo.

Kdybyste náhodou vyrazili do Berlína na nějakou taneční party, jakože tam jsou fakt super, tak si nechte zahrát Fastboy Beautiful Life, protože myslím si, že tam to bude mít úplně jinou atmosféru. U nás je to už druhý týden, 9. místo a mně se to ani se mi to teda nějak jako nezdá. Tam bude něco divného, nějaký podvůdek. Já se na to budu muset příště podívat. Hlasovat můžete na www.radio-relax.cz a já doufám, že příště Fastboy z Berlína budou trošičku vejš. Jdeme na první novinku. Jsou celkem čtyři, už jsem vám to říkal. Ta první je, jak bych to řekl, já jsem jí poslouchal a já jsem tam furt jenom slyšel, kamkoliv jsem si to posunul, jenom nějaký tu-du-tu, tu-du-tu-du-tu, pak se to vzpomeňte, až ji uslyšíte. Milky je vlastně italská skupina, by se dalo říct, a tahle ta píseň, kterou vám zahraju, Just the way you are, mně přišla taková jako obyčejná, já nevím, možná právě proto si k tomu vzali Davida Guettu a řekli si, jo, když tam dáme to jméno, tak ono to možná uspěje. Necháme se překvapit, úspěch bude, když postoupí z novinek, alespoň do té desítky, pak už se bude hrabat nahoru a je to jenom a jenom na ní. Jinak tahle ta skladba byla vydaná jako debutový single, ježiš, opravdu, že jo, v srpnu 2002. Aha, tak tohle to bude nějaký asi remix, teď to tady čtu a možná právě proto to zkoušej znova, asi se to tenkrát nechytlo. No nic, jdeme dál, protože před námi bude v zápětí 8. místo Flow, což je takový britský trio, nechci říct přímo pošahanej, kolek to ne, ale když jsem viděl vlastně jejich videa při rozhovorech, tak oni jsou takový jakože hodně girl power, co si budeme povídat, prostě je to z nich cítit a fakt je ten, že se dostali z minula 7. místa na současné 8. Takže to asi taková velká síla nebude. Každopádně i pro ně můžete hlasovat, dneska se mi fakt daří, i pro ně můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Já myslím, že jako, ale není to špatný, ty holky by si to taky zasloužili. Pojďte si to poslechnout.

Před malou chvíli jsem přemýšlel, proč mě třeba upoutala tahleta trojka holek, která zpívala písničku, která není úplně můj raneček, ale s podobnou skladbou byla jenom třeba jedna zpěvačka v jiné písnice. Pak jsem přišel na to, protože koukal jsem se tady na videoklipy, že je to tím, že oni jsou prostě naprosto sehraný na pódiu a jako tanec ve třech, který je sehraný a jako nemusí to být ani nic originálního, tak vypadá fakt jako rozhodně líp, než když se tam kroutí jedna samička, jako to úplně nevypadá dobře. Nebo takhle, musí to umět, a záleží na pohybech, to je pochopitelný. Uvidíme, jak si dámy povedou, jestli zase začnou šplát směrem vzhůru. Já bych jim to přál, protože, jak říkám, já si tady k tomu vždycky pouštím ještě videoklip a to bylo, no úplně jsem z toho měl jiný pocit. Teď ale jedeme na novinku a na sedmé místo, je to tak. Takže druhá novinka, Halsey, já jí mám rád, ale musím teda uznat, ona tady s tou písničkou, která vlastně debituje na té rockové vlně, by se dalo říct, rock pop, jako jo, tak úplně mi to zatím neuchvátilo, protože když jsem si pouštěl její starší muziku, tak ona jede vesměs všechno v popu a možná právě proto to mě jako upoutávalo víc. Nechme se překvapit, jak si povede s touhletou skladbou, zatím je to druhá dnešní novinka. Halsey, Carrie DeWitt. A hned potom si dáme něco hodně příjemného, co si myslím, že vám vykouzlí úsměv na rtu. Já už jsem dneska tak jako nenápadně naznačoval při rekapitulaci. Tohleto je Slavíček, ten zpívá o hezkém ránu. Sice si ho pustíme večer, ale to vůbec nevadí.

0: Relaxáda.
1: Sedmé místo.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Musíte uznat, že tohle ta písnička je tak vykouzlí prostě, když nic jiného, aspoň úsměv. Já vždycky říkám, že skladba, která mi způsobí lehce dobrou náladu, jakože to nejsou všechny písničky, tak ta by zasloužila ještě o pár bodů navíc. Zatím je Slavíček s Hezkým ránem na 7. místě. Uvidíme, jak si povede do příště. Má ještě relativně dost času, aby se do té první trojky dostal, ale jak říkám, záleží na vás a na vašem hlasování na www.radio-relax.cz. Tam najdete sekci Relaxáda, rozkliknete a tam už vám to bude všechno jasný. Kdyby ne, tak napište. Tak a jdeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo bez novinek. Na 6. místě, je to na 6. místě, dvojka, jako to jsou obě dvě módní ikony. U Lady Gaga je mi to jasný, Doči tam v podstatě tuhletu zpěvačku moc jako neznám, to se přiznám. Tuhle jsem se díval na nějaký rozhovor s ní, ale je hodně vytlemená, takže sklidila moje sympatie. Každopádně oni dávali nebo dali dohromady skladbu, která se jmenuje Runway, a co je důležitější, je v snímku nebo ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. Ano, je to stále stejný jako minulý týden, ještě jsem nenašel čas, abych si na něj buď našel, anebo ho někde prostě stáhnul a podíval se na něj, protože se mi do kina v tomhle počasí moc nechce. Jsem docela zvědavej, protože já už jsem o tom párkrát mluvil. V tom prvním díle Ďábel nosí Pradu byla stěžení Madonna. Já si pamatuju její Vogue, to tam prostě znělo celým tím filmem a mělo to takovou správnou atmosféru. Tahle ta skladba Lady Gaga a Doči jsem jako mě až tak úplně neoslovila, ale fakt je ten, že je možný, že to bude tím, že jsem ten film ještě neviděl. Takže asi tak. A pak půjdeme hned na 5, tam je Afrojack, Sia a David Guetta. K tomu jako nemá cenu nic říkat. David Guetta vlastně dneska podruhý, dalo by se říct v Relaxádě, ale vždycky tak jako taková přicmrdávka. Tady to je jakože třetí rovnocenný. Ta skladba se jmenuje Awake Tonight a já když se na to tak dívám, tak jako oni jsou tady 4. týden a zatím se dostali na 5. místo. Nic moc, takže je to na vás.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo. No matter what you do.

Vždycky, když poslouchám nějakou písničku, ve které je Sia, tady teda to mají ve trojce Afrojack a David Guetta a spolu s nimi Sia, tak si říkám teda tuhle tu sirénu bych doma mít nechtěl. Má teda abnormálně silný hlas, podle mě má i hodně vysoký rozsah a některý chlapi na to můžou být trošičku alergický, já třeba jo, ale zpívat prostě umí, to se nedá nic dělat. A když se spojí s Afrojackem a s Davidem Guettou, tak je z toho hit jako blázen a já se jenom tak jako rychlostí blesku dívám.

nebo prostě na nějakou taneční akci a tak dále. Necháme se překvapit, třeba z relaxády přeřadíme do vysílání, uvidíme, jak se bude líbit. A hned potom zápětí nás čeká čtvrté místo, to znamená, jsme těsně pod stupní vítězů, Somber a Potential. Mimochodem, tenhle ten, jak to říct, ten takový, jako, on není ani úplně mlaďas, on je to takový jakoby fenomén tady té generace Z, podle vzhledu taková jakoby rockstar. Já bych ho nazval pojmem Rebel. Je to Rebel. Vydává novej single, já jsem se na to díval, na ten jeho rozhovor, kde se bavili konkrétně i o téhleté písnice. On tam jako líčil, že opravdu to několikrát upravovali, aby to jako se, aby se to chytlo, a ta výsledná verze, která z toho jako vznikla celkově, prý slaví velké úspěchy, jo. Tak se necháme překvapit. No, u nás zatím je čtvrté místo, minule taky čtvrté místo, je tu třetí týden, takže jako vyložení, že by to byl nějaký mega úspěch, to není, ale ještě pořád má čas. Ještě pořád má čas, ještě pořád ho můžete posunout směrem výš.

0: neuchvátí, ale ani nesklame. Takhle nějak bych to asi nazval. Sambar, to je v současné době takový, jak bych to řekl, taková hvězda současné generace Z, nebo takový nějak. Já už ani pořádně nevím, od kdy do kdy jsou ty různý generace, ale to je jedno. Tahle písnička se jmenuje Potential. Já si myslím, třeba na mě fakt působí, ale zase musíte to vidět s tím klipem, že je to fakt takový jako typ toho novodobího rebela. A věřím tomu, že má určitě spoustu faninek, protože on i jako na vzhled nevypadá špatně, kudrnatý vlasy, tmavý, relativně jich má hodně, takže jako je to fakt všechno v pohodě. Na tom to taky hodně člověk dneska nazbírá. No, ale jdeme dál, protože před námi je poslední čtvrtá novinka a to je sázka na jistotu. Co si budem povídat? Madonna, to je pojem. Já jsem teď nedávno viděl někde nějaký video, ona šla prostě samozřejmě zase nakupovat úplně náhodou, u toho bylo narvaná celá ulice a tak dále, takže to točili. Show business si myslím, že si přišel na svý. A jenom jsem si všiml takový maličkosti, Madonna byla vždycky známá tím, že nosila takový velký sluneční brejle, aby si tím zakrývala v obličeji. Když byla mladá, ten obličej byl jako jakž takž, tak nepotřebovala tak velký. Ale čím je starší, tak to si všimněte, tak vypadá čím dál tím víc jako čmelák. A tipuju, že někde v 80 letech bude mít obličej jedny velký sluneční brejle. Ale zase, komu čest, tomu čest, jak říkám, fakt jako mraky letuše na hudební scéně a pořád je to prostě hvězda. Navíc chystá nový album Confession 2, to vychází 3. července. Tak budeme držet pěsti, ale teď se dostanu k tomu, když už jako tyhle ty hvězdy tuší, že nám to nějak jako vyhasíná, tak si někoho pozvou, někoho, kdo v té současné době, v té éře, navíc oslovuje i mladý, kdo frčí. Sabrina Carpenter, to je toho v podstatě doklad. Bring Your Love je taková jakoby dneska poslední novinka a tipuju, fakt jako vzpomeňte si na mě za pár relaxát, že tahle ta skladba, která je mimochodem i velmi vydařená, ona Madonna má fakt skvělý hlas a to studio s tím dokáže dělat divy, tak to se dostane až úplně nahoru. Tak teď jsem se zakecel a málem mi nezbyl čas ani na vlastně další třetí místo a to si to zaslouží. Teddy Swims, můj oblíbenec, on vypadá, jako kdyby ho zrovna včera pustili z Valdic, ale to je prostě jen maska. Dělá báječnou muziku, vzpomeňte si na jeho loňský megahit Lose Control. To bylo prostě rekord v žebříčku, nějaký ten Billboard Hot 100, on tam strávil 112 týdnů, což jako na současnou dobu je relativně hodně. Teď prý otevírá nějakou jakože novou kapitolu své kariéry. Jsem na to zvědavej, nebo já už jsem to říkal i minule, já bych, jako mě by ani nevadilo, kdyby zůstal v té staré kariéře. Tam se mi to líbilo. Tohle to jako s tím se trošku peru, ale věřím tomu, že to bude mít úspěch stejně jako to předtím.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Tak naštěstí tedy svým to až tak velká změna není, když si vzpomenete na jeho veliký hit z loňska Lose Control. Tak jako neříkám, že to je úplně to samý, ale je to relativně dost podobný, takže když se to bude držet v tomhletom ranečku, tak proč ne? Teď ale pozor, jdeme dál, jdeme na druhé místo. Možná tušíte, možná ne. Dneska naposledy pánové z BTS a skladba s názvem Swim Prey, je to velehit. Nevím, nejsem schopný to posoudit. Já jsem si spíš vzpomněl na jeden takový docela dobrý, jakoby v úvozovkách vtip, zároveň jakoby sloučený s anketou mezi fanoušky, tyhle ty kapely, protože to jsou Korejci, že jo, tak v podstatě jeden jako druhý přes kopírák, tak zkusili udělat takový testík, protože když mají vlasy, tak oni ty účesy mají takový jako různý. Dalo by se říct, že ty skalní fandové to poznají. Tak na jedné fotce ty účesy jim jaksi jako zmizely, nechali jim holý hlavy a dali to fanouškům, aby si je poznají i potom. Poznalo je asi 30% celkového počtu, kterým to dali, takže je vidět, že ty rozlišovací schopnosti jako nejsou úplně ideální u těch fandů, anebo to možná bude tím, že oni jsou hodně takový uniformní, by se dalo říct, jo. To je jenom taková zajímavost, protože mi to přišlo dobrý. Jinak, co se týče partičky, jako to je osvědčený projekt, mají velikánský úspěch. I když jsem slyšel snad o dvou koncertech, kde neměli tolik lidí, kolik si představovali. Mě by docela zajímalo, jestli jsou kvůli tomu i nějak trestaný nebo ne. Ale jdeme dál, protože před námi je toho ještě strašně moc. Tenhle ten single se jmenuje Swim a je tu dneska naposledy, tak si ho užijte. Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. Druhé.

0: Možná, že ještě jeden aspekt, podle kterého by se pánové dali mezi sebou rozeznat, když bych to nebral podle těch účesů a podobně. Oni i hlasově jsou někteří laděný trošičku jinak. Druhé místo, BTS a Swim. Teď už ale jdeme do rekapitulace, protože ta je důležitá, abyste věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz a máme strašně málo času, tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Milky, Just the Way You Are, taky Halsey, jako to je prý nový směr její, Carry the Weight. Takže pamatujte si Halsey novinkový Carry the Weight a Trippin', to je Bant a Mapei. A hodně vydařená dvojka Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A rychle do další rekapitulace, to znamená té desítkové.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Jello Stipe a Do Jacket na desátém místě, na devíce Fastboy Beautiful Life. Na osmičce Flow a Leak It. Sedmička Slavíček a hezký ráno.

0: Čtyřka Somber Potential. Dvojka tedy Swims. Aha, tam mi to někde hapruje, protože na dvojce měli být BTS. Tak jsem tam prostě udělal někde nějakou chybičku, ale nevím, musím se na to zpětně podívat, ale teď už prostě nemůžu, nemáme moc času. Před námi je první místo Fetivap, Right Back to You, k tomu vám ani nic neřeknu, protože je tady poslední týden. Dneska si ho naposledy poslechněte, protože.
1: Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 17. května. Tento den roku 1936 se narodil herec Dennis Hopper. Roku 1949 přišel na svět tanečník a zpěvák Jiří Korn. V roce 1991 horolezec Leopold Sulovský vystoupil jako první Čech na nejvyšší horu světa, Mount Everest. Po 6 letech se ženil herec Sylvester Stallone. V roce 1968 přišel na svět Richard Hind z kapely Texas. Důvod slavit mají i Paul Janos, Iron Maiden, Jordan Knight, člen New Kids on the Block nebo irská zpěvačka Enya. Zapomenout nemůžeme ani na Herný Beres ze skupiny Eternal a narozeniny má od roku 1974 také jedna z Kors, Andrea.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.